0: To je niekde krvný kraj.
1: Kde si ty pripustí tému žitko? A vieš, kakú znamenitá melodia je to? Ja som krv malo osoznú, či... To sa, že v Ličásiku sa byli reklame šedoga. To je na meč televizijská reklama.